0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. května.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu vám přinášíme kompletní překlad katecheze papeže Lva XIV., který dnes při generální audienci navázal na cyklus katechezí věnovaných konstituci druhého Vatikánského koncilu Lumen Gentium.
0: Německé Vademecum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce, uvedl prefekt dikasteria pro nauku víry kardinál Fernandez.
1: Svatý otec před generální audiencí přijal prezidenta Švýcarské konfederace Guye Parmelina. Během rozhovoru byla mimo jiné oceněna věrná služba švýcarské gardy, která dnes slavnostně přijala 28 nových rekrutů. Přejeme příjemný poslech.
0: V dnešní katechezi svatý otec hovořil o eschatologickém rozměru církve, který bývá opomíjen. Připomněl, že církev žije mezi již, počátkem Božího království v Kristu, a ještě ne, slíbeným a očekávaným naplněním na konci času. Církev je znamením spásy ve světě, její instituce však nemohou být absolutizovány, jsou povolány sloužit v dějinách a obnovovat se v čase.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a vítejte. Při dnešním rozvažování nad částí 7. kapitoly Konstituce druhého Vatikánského koncilu o církvi budeme rozjímat nad jednou z jejich charakteristických vlastností, nad jejím eschatologickým rozměrem. Církev totiž kráčí těmito pozemskými dějinami s jasnou orientací na konečný cíl, jímž je nebeská vlast. Jde o dimenzi zcela zásadní, která je však často opomíjena nebo bagatelizována, protože se příliš soustředíme na to, co je bezprostředně viditelné, a na konkrétnější dynamiku života křesťanské obce.
2: La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia.
0: Církev je Boží lid putující dějinami, jehož

0: Veškeré působení směřuje k Božímu království. Ježíš založil církev právě tím, že zvěstoval toto království lásky, spravedlnosti a pokoje. Jsme proto povoláni uvažovat o společenském a kosmickém rozměru spásy v Kristu a upírat svůj zrak k tomuto konečnému horizontu, abychom vše měřili a hodnotili v této perspektivě.
1: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
2: Církev svým životem v dějinách slouží vstupování Božího království do světa. Všem a vždy hlásá slova tohoto zaslíbení, přijímá jeho záruku ve slavení svátostí, zejména Eucharistie, a uskutečňuje a prožívá jeho logiku ve vztazích lásky a služby. Kromě toho si je vědoma, že je místem a prostředkem, kde se sjednocení s Kristem uskutečňuje nejtěsněji. A zároveň uznává, že spása může být Bohem v Duchu svatém darována i mimo její viditelné hranice.
1: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante.
0: V tomto ohledu Konstituce Lumen Gentium formuluje jednu důležitou skutečnost. Církev je všeobecnou svátostí spásy, a tedy znamením a nástrojem té plnosti života a pokoje, kterou Bůh přislíbil. Znamená to, že církev není dokonale identická s Božím královstvím, ale je jeho zárodkem a počátkem, neboť jeho naplnění bude lidstvu a vesmíru darováno až na konci. Ti, kdo věří v Krista, proto kráčí těmito pozemskými dějinami, které se vyznačují zráním dobra, ale jsou také poznamenané nespravedlnostmi a utrpením, aniž by se cítili oklamaní či zoufalí. Žijí orientováni na zaslíbení, které obdrželi od toho, který činí vše nové. Církev tedy uskutečňuje své poslání mezi již Božího království započatého v Ježíši a ještě ne, přislíbeného a očekávaného naplnění. Jako strážkyně naděje osvětlující cestu je pověřena také úkolem vyslovovat jasná slova, odmítající vše, co život ničí a brání jeho rozvoji, a postavit se na stranu chudých, zdíraných, obětí násilí a války a všech těch, kdo trpí na těle i na duchu.
1: Segno e sacramento del regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra.
2: Jako znamení a svátost království je církev Božím lidem putujícím po zemi, který právě na základě zaslíbení čte a interpretuje dynamiku dějin podle Evangelia, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy i skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a své království spravedlnosti, lásky a míru. Církev tedy nehlásá sama sebe, naopak, všechno v ní musí odkazovat ke spáse v Kristu.
1: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità.
0: V této perspektivě je církev povolána pokorně uznat lidskou křehkost a pomíjivost svých institucí, které, ačkoliv slouží Božímu království, mají podobu tohoto pomíjejícího světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Naopak, protože žijí v dějinách a v čase, jsou tyto instituce povolány k neustálému obrácení, k obnově forem a reformě struktur, k neustálé regeneraci vztahů, aby mohly skutečně odpovídat svému poslání.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani.
2: Do horizontu Božího království je třeba zahrnout také vztah mezi křesťany, kteří dnes plní své poslání, a těmi, kteří již ukončili svůj pozemský život a nacházejí se ve stavu očišťování nebo blaženosti. Lumen Gentium prohlašuje, že všichni křesťané tvoří jedinou církev, že existuje společenství a sdílení duchovních statků založené na sjednocení všech věřících s Kristem, fraterna solicitudo, mezi pozemskou a nebeskou církví, společenství svatých, které prožíváme zejména v liturgii. Když se modlíme za zemřelé a kráčíme ve šlépějích těch, kdo žili před námi jako Ježíšovi učedníci, jsme rovněž my podpíráni na cestě a připojujeme se k adoraci Boha. Označení pečetí jediného ducha a sjednocení v jediné liturgii Společně s těmi, kteří nás ve víře předešli, chválíme a oslavujeme Nejsvětější Trojici. Buďme vděční koncilním otcům, že nám připomněli tento tak důležitý a krásný rozměr křesťanství.
1: Amato questa dimensione così importante e così bella di essere cristiani.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci ve středu 6. května.
2: Posláním církve je hlásat evangelium, kázat pokoj. Pokud mě někdo chce kritizovat za to, že hlásám evangelium, ať tak činí v pravdě, řekl papež Lev XIV. Ve stručném vyjádření pro novináře, kteří žádali komentář k včerejším kritickým poznámkám amerického prezidenta ohledně iránského jaderného arzenálu a papežových výzev k míru.
0: Papež Lev zdůraznil, že církev se opakovaně vyslovovala proti všem jaderným zbraním a tedy po této stránce není žádných pochyb o postoji církve. Konstatoval to jako odpověď na Trumpovy výroky o tom, že pro papeže by bylo přijatelné, aby Irán vlastnil jadernou zbraň a ohrožoval tak všechny katolíky. Doufám, že budu slyšen pro váhu, jakou má Boží slovo, dodal Lev XIV. A připomněl, že o pokoji mluvil od první chvíle po svém zvolení na Petrův stolec. Jehož první výročí se blíží. Řekl jsem tehdy, pokoj vám.
2: Německé Vademekum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce. Uvedl to prefekt dikasteria pro nauku víry, kardinál Fernandez. Svatý stolec se řídí pravidly obsaženými v deklaraci Fiducia Supplicans a odmítá jakékoliv obřady, které by mohly být zaměňovány se svátostí manželství, zdůraznil.
0: List kardinála Viktora Manuela Fernandéze ze dne 18. listopadu 2024 ohledně návrhu příručky německých biskupů pro žehnání mimo manželských svazků zůstává platnou odpovědí i pro text s názvem Požehnání dává sílu lásce, který byl definitivně schválen zástupci Německé biskupské konference a Ústředního výboru německých katolíků v dubnu 2025.
2: Kardinál upřesnil, že tento list z roku 2024, který byl v těchto dnech zveřejněn na webových stránkách dikasteria, po dohodě s papežem Lvem, je jedinou a poslední odpovědí také na text schválený v dubnu 2025. To, co bylo řečeno v tomto listu, vysvětluje kardinál prefekt pro Vatican News, platí i pro text současného Vademecum, které nemá schválení dikasterie pro nauku víry.
0: Přestože byl konečný text oproti návrhu upraven, ve skutečnosti nezohledňuje to, co bylo napsáno v listu z roku 2024, protože ačkoliv hovoří o spontánnosti a svobodě ohledně žehnání pro mimomanželské páry, nabízí jakousi liturgii nebo paraliturgii, kterou naopak vylučuje deklarace Fiducia Supplicans z prosince roku 2023. V tomto prohlášení se totiž výslovně píše, že pokud jde o požehnání, má církev právo a povinnost vyhnout se jakémukoliv druhu obřadu, který by mohl být zaměňován s uzavřením manželství.
2: Duchovní rozměr letošních oslav souvisejících se službou švýcarské gardy, která letos slaví 520 let své existence, zdůraznil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin při ranní mši svaté v bazilice svatého Petra. Ve své homilii se zamýšlel nad identitou gardisty prostřednictvím biblického obrazu vinné révy. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Pán nám ukazuje silné pouto, které nás s ním spojuje. Je to životní pouto. Ratolest odseknutá od kmene totiž umírá a stává se zbytečnou, připomněl kardinál nastoupeným gardistům.
0: Kardinál Parolin rekrutům dále sdělil, že jejich náročná služba vyžaduje vnitřní prořezávání, které sice může být bolestivé, ale má osvobozující charakter. Boží milost postupně obrušuje drápy našeho egoismu a právě v tomto smyslu jsme osvobozováni od nás samotných, abychom mohli přijmout dobro dokonalé svobody.
2: Podobně hovořil i velitel sboru plukovník Christoph Graf, který vyzdvihl, že v dnešní společnosti je pojem sloužit často vnímán jako břemeno či překážka osobního rozvoje. Nepatří snad k samotné podstatě lidské bytosti dát se do služeb druhým? Právě tím, že dáváme své talenty k dispozici ostatním, můžeme plně realizovat sami sebe, zdůraznil velitel před zraky rodin švýcarských gardistů a oficiálních hostů.
0: Historie papežské švýcarské gardy se začala psát 22. ledna 1506, kdy do Říma dorazil první kontingent, 150 vojáků, na žádost papeže Julia II. Nejslavnějším a zároveň nejtragičtějším momentem dějin tohoto sboru zůstává vyplenění Říma v roce 1527, kdy padla většina jednotky při obraně svatého otce. Od té doby garda nepřetržitě doprovází dějiny papežství jako nejstarší kontinuálně činná armáda světa.
2: V současnosti je sbor pod vedením plukovníka Gráfa moderní bezpečnostní jednotkou, která odpovídá za kontrolu přístupu do Vatikánu a Apoštolského paláce.
0: Slavnostní den podpořila svou přítomností také švýcarská delegace, vedená prezidentem konfederace Guyem Parmelénem. Ten byl dopoledne před generální audiencí přijat papežem Lvem a následně jednal s vatikánskými představiteli. Během rozhovoru byla oceněna věrná a profesionální služba gardistů, která tvoří živý most mezi Švýcarskem a Svatým stolcem. Obě strany rovněž potvrdily vůli spolupracovat na mezinárodní úrovni při prosazování míru ve světě.
2: Vyvrcholením dnešního večerního programu byla slavnostní přísaha, v níž rekruti v historických uniformách Grand Gala potvrdili svou připravenost sloužit nástupci svatého Petra i za cenu vlastní oběti.
0: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
2: David Válka
0: a Johana Bronková.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. května.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu vám přinášíme kompletní překlad katecheze papeže Leva XIV., který dnes při generální audienci navázal na cyklus katechezí věnovaných konstituci druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium.
0: Německé Vademecum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce, uvedl prefekt dikasteria pro nauku víry kardinál Fernandez.
1: Svatý otec před generální audiencí přijal prezidenta Švýcarské konfederace Guye Parmelina. Během rozhovoru byla mimo jiné oceněna věrná služba švýcarské gardy, která dnes slavnostně přijala 28 nových rekrutů. Přejeme příjemný poslech.
0: V dnešní katechezi svatý otec hovořil o eschatologickém rozměru církve, který bývá opomíjen. Připomněl, že církev žije mezi již, počátkem Božího království v Kristu, a ještě ne, slíbeným a očekávaným naplněním na konci času. Církev je znamením spásy ve světě, její instituce však nemohou být absolutizovány, jsou povolány sloužit v dějinách a obnovovat se v čase.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a vítejte. Při dnešním rozvažování nad částí 7. kapitoly Konstituce druhého vatikánského koncilu o církvi budeme rozjímat nad jednou z jejich charakteristických vlastností, nad jejím eschatologickým rozměrem. Církev totiž kráčí těmito pozemskými dějinami s jasnou orientací na konečný cíl, jímž je nebeská vlast. Jde o dimenzi zcela zásadní, která je však často opomíjena nebo bagatelizována, protože se příliš soustředíme na to, co je bezprostředně viditelné, a na konkrétnější dynamiku života křesťanské obce.
2: La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia.
0: Církev je Boží lid putující dějinami, jehož veškeré působení směřuje k Božímu království. Ježíš založil církev právě tím, že zvěstoval toto království lásky, spravedlnosti a pokoje. Jsme proto povoláni uvažovat o společenském a kosmickém rozměru spásy v Kristu a upírat svůj zrak k tomuto konečnému horizontu, abychom vše měřili a hodnotili v této perspektivě.
2: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
1: Církev svým životem v dějinách slouží vstupování Božího království do světa. Všem a vždy hlásá slova tohoto zaslíbení, přijímá jeho záruku ve slavení svátostí, zejména Eucharistie, a uskutečňuje a prožívá jeho logiku ve vztazích lásky a služby. Kromě toho si je vědoma, že je místem a prostředkem, kde se sjednocení s Kristem uskutečňuje nejtěsněji. A zároveň uznává, že spása může být Bohem v Duchu svatém darována i mimo její viditelné hranice.
2: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante.
0: V tomto ohledu Konstituce Lumen Gentium formuluje jednu důležitou skutečnost. Církev je všeobecnou svátostí spásy, a tedy znamením a nástrojem té plnosti života a pokoje, kterou Bůh přislíbil. Znamená to, že církev není dokonale identická s Božím královstvím, ale je jeho zárodkem a počátkem, neboť jeho naplnění bude lidstvu a vesmíru darováno až na konci. Ti, kdo věří v Krista, proto kráčí těmito pozemskými dějinami, které se vyznačují zráním dobra, ale jsou také poznamenané nespravedlnostmi a utrpením, aniž by se cítili oklamaní či zoufalí. Žijí orientováni na zaslíbení, které obdrželi od toho, který činí vše nové. Církev tedy uskutečňuje své poslání mezi již Božího království započatého v Ježíši a ještě ne, přislíbeného a očekávaného naplnění. Jako strážkyně naděje osvětlující cestu je pověřena také úkolem vyslovovat jasná slova, odmítající vše, co život ničí a brání jeho rozvoji, a postavit se na stranu chudých, zdíraných, obětí násilí a války, a všech těch, kdo trpí na těle i na duchu.
2: Segno e sacramento del regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra.
1: Jako znamení a svátost království je církev Božím lidem putujícím po zemi, který právě na základě zaslíbení čte a interpretuje dynamiku dějin podle Evangelia, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy i skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a své království spravedlnosti, lásky a míru. Církev tedy nehlásá sama sebe, naopak, všechno v ní musí odkazovat ke spáse v Kristu.
2: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità.
0: V této perspektivě je církev povolána pokorně uznat lidskou křehkost a pomíjivost svých institucí, které, ačkoliv slouží Božímu království, mají podobu tohoto pomíjejícího světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Naopak, protože žijí v dějinách a v čase, jsou tyto instituce povolány k neustálému obrácení, k obnově forem a reformě struktur, k neustálé regeneraci vztahů, aby mohli skutečně odpovídat svému poslání.
2: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani.
1: Do horizontu Božího království je třeba zahrnout také vztah mezi křesťany, kteří dnes plní své poslání, a těmi, kteří již ukončili svůj pozemský život a nacházejí se ve stavu očišťování nebo blaženosti. Lumen Gentium prohlašuje, že všichni křesťané tvoří jedinou církev, že existuje společenství a sdílení duchovních statků založené na sjednocení všech věřících s Kristem, fraterna solicitudo, mezi pozemskou a nebeskou církví, společenství svatých, které prožíváme zejména v liturgii. Když se modlíme za zemřelé a kráčíme ve šlépějích těch, kdo žili před námi jako Ježíšovi učedníci, jsme rovněž my podpíráni na cestě a připojujeme se k adoraci Boha. Označení pečetí jediného ducha a sjednocení v jediné liturgii společně s těmi, kteří nás ve víře předešli, chválíme a oslavujeme nejsvětější Trojici. Buďme vděční koncilním otcům, že nám připomněli tento tak důležitý a krásný rozměr křesťanství.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci ve středu 6. května.
1: Posláním církve je hlásat evangelium, kázat pokoj. Pokud mě někdo chce kritizovat za to, že hlásám evangelium, ať tak činí v pravdě, řekl papež Lev XIV. Ve stručném vyjádření pro novináře, kteří žádali komentář k včerejším kritickým poznámkám amerického prezidenta ohledně iránského jaderného arzenálu a papežových výzev k míru.
0: Papež Lev zdůraznil, že církev se opakovaně vyslovovala proti všem jaderným zbraním a tedy po této stránce není žádných pochyb o postoji církve. Konstatoval to jako odpověď na Trumpovy výroky o tom, že pro papeže by bylo přijatelné, aby Irán vlastnil jadernou zbraň a ohrožoval tak všechny katolíky. Doufám, že budu slyšen pro váhu, jakou má Boží slovo, dodal Lev XIV. A připomněl, že o pokoji mluvil od první chvíle po svém zvolení na Petrův stolec. Jehož první výročí se blíží. Řekl jsem tehdy, pokoj vám.
1: Německé Vademekum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce. Uvedl to prefekt dikasteria pro nauku víry, kardinál Fernandez. Svatý stolec se řídí pravidly obsaženými v deklaraci Fiducia Supplicans a odmítá jakékoliv obřady, které by mohly být zaměňovány se svátostí manželství, zdůraznil.
0: List kardinála Viktora Manuela Fernandéze ze dne 18. listopadu 2024 ohledně návrhu příručky německých biskupů pro žehnání mimo manželských svazků zůstává platnou odpovědí i pro text s názvem Požehnání dává sílu lásce, který byl definitivně schválen zástupci Německé biskupské konference a Ústředního výboru německých katolíků v dubnu 2025.
1: Kardinál upřesnil, že tento list z roku 2024, který byl v těchto dnech zveřejněn na webových stránkách dikasteria, po dohodě s papežem Lvem, je jedinou a poslední odpovědí také na text schválený v dubnu 2025. To, co bylo řečeno v tomto listu, vysvětluje kardinál prefekt pro Vatican News, platí i pro text současného Vademecum, které nemá schválení dikasterie pro nauku víry.
0: Přestože byl konečný text oproti návrhu upraven, ve skutečnosti nezohledňuje to, co bylo napsáno v listu z roku 2024, protože ačkoliv hovoří o spontánnosti a svobodě ohledně žehnání pro mimomanželské páry, nabízí jakousi liturgii nebo paraliturgii, kterou naopak vylučuje deklarace Fiducia Supplicans z prosince roku 2023. V tomto prohlášení se totiž výslovně píše, že pokud jde o požehnání, má církev právo a povinnost vyhnout se jakémukoliv druhu obřadu, který by mohl být zaměňován s uzavřením manželství.
1: Duchovní rozměr letošních oslav souvisejících se službou švýcarské gardy, která letos slaví 520 let své existence, zdůraznil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin při ranní mši svaté v bazilice svatého Petra. Ve své homilii se zamýšlel nad identitou gardisty prostřednictvím biblického obrazu vinné révy. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Pán nám ukazuje silné pouto, které nás s ním spojuje. Je to životní pouto. Ratolest odseknutá od kmene totiž umírá a stává se zbytečnou, připomněl kardinál nastoupeným gardistům.
0: Kardinál Parolin rekrutům dále sdělil, že jejich náročná služba vyžaduje vnitřní prořezávání, které sice může být bolestivé, ale má osvobozující charakter. Boží milost postupně obrušuje drápy našeho egoismu a právě v tomto smyslu jsme osvobozováni od nás samotných, abychom mohli přijmout dobro dokonalé svobody.
1: Podobně hovořil i velitel sboru plukovník Christoph Graf, který vyzdvihl, že v dnešní společnosti je pojem sloužit často vnímán jako břemeno či překážka osobního rozvoje. Nepatří snad k samotné podstatě lidské bytosti dát se do služeb druhým? Právě tím, že dáváme své talenty k dispozici ostatním, můžeme plně realizovat sami sebe, zdůraznil velitel před zraky rodin švýcarských gardistů a oficiálních hostů.
0: Historie papežské švýcarské gardy se začala psát 22. ledna 1506, kdy do Říma dorazil první kontingent, 150 vojáků, na žádost papeže Julia II. Nejslavnějším a zároveň nejtragičtějším momentem dějin tohoto sboru zůstává vyplenění Říma v roce 1527, kdy padla většina jednotky při obraně svatého otce. Od té doby garda nepřetržitě doprovází dějiny papežství jako nejstarší kontinuálně činná armáda světa.
1: V současnosti je sbor pod vedením plukovníka Gráfa moderní bezpečnostní jednotkou, která odpovídá za kontrolu přístupu do Vatikánu a apoštolského paláce.
0: Slavnostní den podpořila svou přítomností také švýcarská delegace, vedená prezidentem konfederace Guyem Parmelénem. Ten byl dopoledne před generální audiencí přijat papežem Lvem a následně jednal s vatikánskými představiteli. Během rozhovoru byla oceněna věrná a profesionální služba gardistů, která tvoří živý most mezi Švýcarskem a Svatým stolcem. Obě strany rovněž potvrdily vůli spolupracovat na mezinárodní úrovni při prosazování míru ve světě.
1: Vyvrcholením dnešního večerního programu byla slavnostní přísaha, v níž rekruti v historických uniformách Gran Gala potvrdili svou připravenost sloužit nástupci svatého Petra i za cenu vlastní oběti.
0: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.